0: Ελληνοπούλη.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Kulitný rádio 1.
1: Več polícia.
0: Več dobre glasbe.